0: stá hé. Dí uga údústa de mar a sigadúí tomí agan na bí áhéit cenne jo mat he vi absa a vís cho.
1: Agan he Sanford Diamond ag gobetweg a dí se waskeine se de si dis mé dísta go be ddíhéit nana je dé sabbetm go he íú de bamo a go ta se beto ke mena dí he. A ím hiigia ú na gomint de dá he go nó Mercedes Browns betu na gomó Red Deer Alberta hegad de bhtí agus nga déúin na gomáin Plane with Fire.